0: společný. Sad nám jeden nevadí. Hotivý.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।